segir í gang í dveit Dona Bónika gang í dóitna Nind gild mér mænind kam í fúlanga Í bí mér tsfrei und bring mér nitt kfanga Weit, weit, weiter vor dir